Hit Rádio 90. 90 non-stop.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Should be small.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: V hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete
6: s tisku levně.cz.
7: Náplně hned.

0: Dobré ráno v 6.53. Nás na Hitrádiu 90 baví neskutečná Macy Gray, kterou jsme loni v červnu přivítali v Praze a v Brně. No a nálož zpěváků a zpěvaček a dokonce i kapel nás čeká i letos. A na některé rozdáme lístky úplně zadarmo. Víc řeknu po sedmé. Teď, jak je na silnicích, nejdříve aktualita v Praze na Černokostelecké ulici u nájezdu na Průmyslovou směrem do centra došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Vozidla blokují po nehodě dva pruhy, počítejte se silným provozem a se zdržením. A Jakube, co tam máš ty?
1: Na dálnici D5 na 122. kilometru směrem na Rozvadov probíhá vyproštění nákladního auta po nehodě. Dálnice je v místě neprůjezdná, dopravu odklání policie na Benešovice a zpět na dálnici najedete od Nové Hospody. Na Pražském okruhu na 11. kilometru směrem k D1 dejte pozor na porouchané vozidlo odstavené u krajnice. A na dálnicích D55 a D1 na Moravě se místy vyskytují mlhy, tak opatrně.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
15: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
16: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
17: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: 90.
1: Bude teplej než včera, jasno až polojasno, někde se můžou objevit mlhy. Během dne přeháňky jenom výjimečně, pršet by mělo až k večeru a to se potom zase můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, teď se bundy ještě hodí, protože venku je, koukám na teploměr, kolem 14 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Krásné úterní ráno s Hitrádiem 90, jsou 2 minuty před 7. A tak se nám to v neděli nezdálo. Českem se opravdu po 3 letech prohnala tornáda. Byla teda slabší, ale zase 2. Já se jmenuji Vláďa Řepka, se mnou na startu je Tornado Sting, který bude v červnu v Praze a lístky na něj dnes určitě rozdáme. Za chvilku prozradím víc.

0: Dobré ráno v 7.10, trochu tanečního rytmu v tenhle ten čas se hodí víc než hrnek mači. Na Hit Radio 90 následí Crystal Waters a vzpomínka na rok 1994. A tuhle taky znáte, že jo? Tak si to zapamatujte, protože až i dneska v našem vysílání uslyšíte, točte 720 868 636. Když budete první, tak získáte dva lístky na festival Metronom, kde právě Manic Street Preachers zahrají. Nám přijde zahrát za chvilku třeba Michael Jackson.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
7: CZ. Náplně hned.
8: Devadesátky. Nejlepší.

0: 7.23, dál hrajeme nejvíc devadesátek v českém éteru a dozněla legenda Michael Jackson. Krásný ráno. Na stránkách FIFA World Cup, mistrovství světa ve fotbale, už odpočítávají minuty a dny do začátku šampionátu. Takže začátek je za 9 dnů, 13 hodin, 35 minut a 50 sekund teď. No ale pojďme se ještě ohlédnout za tím hokejovým šampionátem. Češi totiž letos prosázeli na mistrovství světa víc než 2,3 miliardy korun. A já jsem si dal tu práci a propočítal jsem, že za to by třeba bylo 8 krásných moderních škol. Ale kdo by chodil do školy, že jo, když budou za chvíli prázdniny. Posílám snap na Hitradio 90 v 7.24.
1: Hitradio 90.
2: Amerikanská firma Transceptor Technology přistupila k производству компьютеров персональный спутник.

0: úterní ráno, 6 minut po půl osmé s Duran Duran na Hit Radio 90. Je neuvěřitelný, že nás tihle ďáblové baví už od osmdesátek, budou bavit zas. Dokonce u nás za komunistů i vystupovali, bylo to v roce 88 a dokonce o tom tehdy Československá televize informovala ve zpravodajství. Akorát je tehdy nazývala jako kapelu Duran Duran. A za chvilku Durany vystřídají činasky, stejně jako já.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hit Radio 90.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: 6 minut před 8. Dobré ráno z Hit Radia 90. Úžasný Eric Clapton jede. A Jakube, jak to jede na silnicích?
1: Na dálnici D1 na 193. kilometru směrem od Brna na Vyškov se střetlo osobní auto s nákladním. Připravte se na kolonu. Na trase Zíčína na Hradec Králové u odbočky na Chlum se střetla dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v obou směrech. A problémy jsou v Praze na Černokostelecké. U nájezdu na Průmyslovou směrem do centra došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Vozidla blokují po nehodě dva pruhy, počítejte se silným provozem a se zdržením.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
9: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Poslance čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. Vláda navrhla růst základní rodičovské o 50 tisíc korun na 400 tisíc pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezident plánuje mimo jiné i výšlap na svatý Hostýn. Při nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběrů meteorologové potvrdili jedno u Netolic a druhé nedaleko Týna nad Vltavou. Mladá Boleslav dá odborně změřit naklonění šikmé věže zříceniny hradu Michalovice. Mohla by pak usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů nebo České knihy rekordů. A Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou.
2: Čekejte, jasno až polojasno, ale hlavně tepleji než včera. Během dne přeháňky jenom výjimečně. Teploty nejvyšší 21 až 26, teď je venku okolo 15 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Krásné úterní ráno, je 8 hodin a to je přesně čas na to začít sledovat, pokud to teda ještě neděláte, naše sociální sítě, Facebook a Instagram, kde nás najdete jako Hit Radio 90. Já se jmenuji Vláďa Řepka a slibuju, že se vám to vyplatí. Každým okamžikem totiž na nich spouštíme soutěž o dva lístky v hodnotě 8000 korun, které vás od 19. do 21. června dostanou na Stinga, Manic Street Preachers nebo Nicka Cavea.
0: Hit Radio 90.

Rádio 90. 90 non-stop.

0: 8.12 vás ladí Hit Radio 90 a Sheryl Crow. Dobré ráno. Vím, že Sheryl nikdy nebyla taková ta křehká květinka, jako třeba Marilyn Monroe, ale včera se jí klidně mohla na chvilku stát. Marilyn Monroe by totiž včera oslavila stý narozeniny a tak se americký LA zaplnilo jejíma kopiema a vůbec nezáleželo na věku, na postavě, vlastně ani na pohlaví. Ono se objevilo celkem dost pánů v bílých šatech, které Marilyn proslavili nad New Yorkským kanálem. A co se to dělo? 10 037 lidí převlečených za hvězdu Marilyn Monroe chtělo překonat rekord, to se jim podařilo a tak jsou v Guinnessově knize rekordů. No tak to jim gratulujeme a posíláme klíčenku a písničku Two Princess za chvíli na Hit Radio 90.
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já chci hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na babovku.
2: Babovku, babovku, babovku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: A čelovky vaření a papání?
8: Máme.
7: A batůžek malý a velký?
8: Máme.
7: A co boty a botičky do každého počasí?
8: Jasně, že máme.
9: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
10: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: tisku levně CZ.
3: Náplně hned.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. 5. a 6. června v Praze ve Žlutých lázních. Těšíme se na vás.
15: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Dobré ráno, hrajeme 90ky non-stop a na jejich konec, konkrétně do roku 99, nás vzal Mark Anthony 4 minuty před 8:30. Velkým vzorem pro Marka je zřejmě náš otec vlasti Karel IV., tedy alespoň co se týká počtu manželek. Ano, má taky 4 a taky postupně. Akorát ty Markovy se jmenují Dinara, Jennifer, Lopez, Shannon a taky Nadia. My popojedeme. Jak jsem slíbil, na našem Facebooku začala soutěž o lístky na Metronom na 3denní vstup. Taky se na to spolu ještě podíváme. Teď Lenny Kravitz, Fly Away.

0: Krásné úterý 2. června v 8.36 nás na Hitrádiu 90 baví Milli Vanilli. Nejdříve byli dva, pak se ukázalo, že to byl jeden velký hoax a že vůbec nespívali. No a včera mě překvapilo, viděl jsem, že jak se bude slavit 250 let výročí USA, že tam opět Milli Vanilli budou vystupovat. No tak to si na ně počkáme. A čekejte taky na Savage Garden, jsou tu za chvíli na Hitrádiu 90.
1: Největší 90kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hitrádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hitrádio 90.
2: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
3: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
2: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
3: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.

0: Dobré ráno, 9:05 na Hitrádiu 90. Žena, která z Francie udělala popovou velmoc, kultovní Mylène Farmer. Vůbec se mi od ní nechce, ale musíme na silnice.
1: Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je uzavřená dálnice D5 za exitem 119 ve směru na Rozvadov. Dopravu odklání policie na Benešovice a zpět na dálnici najedete od Nové Hospody. Na dálnici D6 na 125. kilometru směrem od Chebu do Karlových Varů narazilo osobní auto do svodidel, počítejte s omezením. A na trase z Litoměřic na Českou Lípu před Úštěkem se srazila 3 osobní auta, projíždí se Kyvadlově.
0: A ještě doplním Jakuba, na dálnici D1 před sjezdem na Bělotín mezi 308. a 311. kilometrem směrem od Olomouce na Ostravu se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Máte rádi atmosféru grilování, stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátka.
1: Bude tepleji než včera, jasno až polojasno, během dne přehánky jenom výjimečně, to spíš až večer, a nejvyšší teploty nepřesáhnou 26 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Z toho, že konečně zapršelo, mají asi radost všichni, co chtějí sbírat houby. Takže vyštrachejte košíky, ve kterých se vám už možná umístili a uhnízdili holuby, a hřiby prý rostou. Jen v Praze nejsou úplně jedlí. Já se jmenuji Vládě Řepka, přeju vám krásné ráno, je minuta před devátou a posílám vám Joan Osborne.
0: Hit Radio 90.

0: 9.11 a příjemné úterý nám dělá DNA a Susan Vega, která nás naučila milovat i ticho mezi slovami. Ježiš, to se mi povedlo. Jestli vy milujete tenis a chybělo vám pověstní hekání Siriny Williams, tak se možná brzy dočkáte. Sirina totiž umístila na své sociální sítě tajemnou zprávu, ze které vyplývá, že by se měla znovu brzy objevit na tenisových kurtech. A když jsme u těch tajemných zpráv na sociálních sítích, tak na Facebooku už asi hodinu soutěžíme o lístky na Stinga, Manic Street Preachers a Nicka Kejva. Tak se třeba mrkněte, třeba to lejkněte a třeba to vyhrajete. Jsme Hit Radio 90 s J-Lo za chvilku.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
3: Amadeus.
2: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
9: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

I 4 minuty před 9:30 hrajeme nejvíc devadesátek v českém éteru. Krásné úterý, teď Steak Dead. A kdybyste se o nich chtěli dozvědět něco víc, tak v našem novém podcastu Vypalovačka, najdete ho na webu Hitradio 90, je moji kolegové Markéta, Ivo a Michal rozebírají až na kost. A rozebraný brzy budou i český silnice. S letem nás opět čekají dopravní omezení, kopat se má jak na D1, D5 i D11. A my, kdybychom se měli řídit heslem, že rozkopaný jsou silnice jenom o prázdninách, tak už máme asi tak 2 roky prázdnin.

0: Krásné úterý, je 9.38, jsme Hit Radio 90, já jsem Vláďa a než mě vystřídá kolega Michal Klein, tak důležitá informace, vlastně dvě. Tenhle týden jsme hodně štědří a rozdáváme lístky na Metronom a soutěže běží dvě. Jedna už na našem Facebooku, tam stačí napsat do komentáře, na koho se těšíte nejvíc a koho byste sebou vzali. A pokud dneska uslyšíte Meniky, přesně tuhle tu písničku, tak neváhejte a volejte 720 868 636, točte Hit Radio 90 a dva lístky na 20. června jsou vaše. Krásné úterý.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Stavební Nidek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na deck.cz.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: 90 jsou zpátky.

0: Tak ale zase dneska by to asi šlo. Sweet summer day, i když léto se vším všudy bude až někdy za 3 týdny. Tak Chris Ria byl právě teď na 90, kde vám přeju hezké dopoledne a kde právě teď, chvilku před 10 dopolední, zkontrolujeme, jak to aktuálně jezdí. No a Kuba pokračuje.
1: S komplikacemi počítejte kvůli odstraňování havarovaného kamionu na dálnici D5. Za exitem 119 ve směru na Rozvadov je dálnice uzavřená. Před uzavírkou a na objízdné trase se tvoří kolony. Na příjezdu do Veselí nad Lužnicí směrem od dálnice D3 na kruhovém objezdu se srazila 2 osobní auta. Na místě zasahují záchranáři a policie. Na příjezdu do Nového Boru směrem od Liberce srazilo osobní auto Srnku. Počítejte tam s omezením. A pozor taky na nehodu na příjezdu do Opavy od Hlučína.
2: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
12: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: A úterý bude vlastně docela fajn, jasno nebo polojasno, až k večeru se mají přihnat mraky, hlavně na jihozápadě. 21 až 26 to budou maxima na teploměru a zítra to se to má pokazit. Má opět pršet. Upozorňuji už takhle s předstihem, že zítra to pravděpodobně na chytání bronzu asi nebude.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A dnešní heslo je Metronom a Manic Street Preachers. Pokud byste rádi vyrazili se mrknout aspoň na jeden den, tak už za 3 týdny, pak se vyplatí poslouchat Hit Radio 90. A radím vám dobře dneska velmi pozorně. Za chvilku si povíme víc. Na startu úterního dopoledne jsou tady zatím Fools Garden, je tady přesně 10. hodina. Michal dneska výjimečně s vámi, tak zdravím, ahoj.
1: Michal Klaj, Hit Radio 90.

0: kočky v kolébce právě teď na necelé 4 minuty zamňoukaly i tady u nás na Hit Radio 90. Kde si dneska můžete taky něco vymňoukat, jakože vyhrát si, a sice lístek na Metronom Festival v Praze na letišti v Letňanech. A tentokrát to bude konkrétně na sobotu 20. června, kdy se na pódiu ukáže nejenom Nick Cave, což už je samo o sobě velký lákadlo, ale taky Manic Street Preachers, a to je pro mě tedy lákadlo všech lákadel. Kdo z vás by si chtěl zpříjemnit takovou jednou červnovou sobotu, potom se v našem vysílání zaměřte právě na Maniky. A na tuhle písničku If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Jo, to byste mohli poznat, nebo určitě poznáte, ten charakteristický hlas ty kytáry. A až vám tohle pustím do éteru, tak si o lístky na Maniky můžete zavolat. Pamatujte, hlavně ne z okna, to bude k ničemu, ale spíš na číslo 720 868 636. Tak vám držím palce.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju!
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
12: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagroi, brds.cz.
14: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Harmonika, foukací tedy harmonika, kytara kolem krku, Alanis Morissette právě teď za námi na Hit Radio 90. No a jeden slavný, přeslavný boyband před náma a vlastně jeden z těch úplně prvních, který dal inspiraci stovkám a stovkám dalších. Jo, byli to New Kids on the Block a netuším tedy, jestli měla Markéta na mysli taky právě je v posledním díle našeho 90-kového podcastu Vypalovačka na téma boybandy právě. Ale prý měli pro chlapecké skupiny tam u nich na severu taky jednu zajímavou přezdívku. Jakože hodně, hodně zajímavou přezdívku.
1: Ale těch hitů, který jako tady nechali, třeba ano. Love songy od boybandů, když to nejsou fakt ty kýče, kde tam, vím, jak jsme jim říkali, roztahovači prstů. Víš co? To je vlastně dokonalý pojem. Roztahovači prstů. To byly boybandy. Tak když to nebyl kýčovitej roztahovač, což zní hrozně, tak jako spousta těch věcí je fakt jako hezkých a nadčasových. A myslím si, že i dnes 50-letá žena užehlení si v klidu může poslechnout boybandy.
0: Ano, a myslím si, že nejenom 50-letá žena, ale třeba, co já vím, i skladník ve šroubárně si teď může poslechnout New Kids on the Block. No a vy si, když tak poslechněte, až budete mít půl hoďku čas, vypalovačku třeba rovnou na našem webu hitradio90.cz.

0: jestli si na to pamatujete ještě z 90. z 98. konkrétně. No nic, povíme si víc a taky pochopitelně zahrajeme, když si zítra večer uděláte tak na hodinu čas. Budu se moc těšit.
1: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.

0: Belindě Carlisle už to vlastně začalo, stadionové koncerty skupiny Take That, kde jim dělá předskokanku, takže by měla být vlastně v dobré formičce. No a teď se ukázala ve velmi dobré formě i u nás na 90. Jestli je ve formě teď i aktuální dopravní situace a dopravní informace, no po celém Česku ví o tom Kuba, který vám to teď taky poví.
1: Na dálnici D1 na 216. kilometru směrem od Vyškova na Brno je nehoda, počítejte tam s omezením. Na pražském okruhu za sjezdem z D5 směrem k dálnici D1 havarovalo osobní auto s nákladním, kolona se tvoří od Zličína. A na dálnici D3 na 107. kilometru směrem na Benešov leží sražená srnka, raději tam uberte plyn.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Tak ještě chvilku má svítit sluníčko a pravděpodobně bude. Postupně se totiž má zatahovat, teď možná na Moravě, k večeru potom na opačném konci republiky na jihozápadě. Maxima na teploměru 21 až 25, zítra ty teploty lehce klesnou a spadnou a to už má zítra pršet i po celém území České republiky.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A jinak stále tady na 90ce čekáme na výherní song od Manic Street Preachers. Tak jakmile je pustím do éteru, tak zbystřete, popadněte mobil a co nejrychleji zavolejte na 720 868 636. A hlavně si vyhrajte lístky na Metronom Festival, a to konkrétně na sobotu 20. června, kdy tam Menici taky vystoupí. Teď vám posílám Natalie Imbruli, výhledově taky Erasure a nebo třeba Madonu. Tak hezké dopoledne.
1: Michal Klein, Hit Radio 90.

0: Ladíte Hit Radio 90. Madonna se zase lehce utrhla ze řetězu a začala vyprávět své sexuální eskapády ze svého mládí. A že jich bylo. A třeba i to, že jejím nejlepším milencem v posteli byl mladý Kennedy. Wow! Tedy syn někdejšího amerického prezidenta. Madonna prostě musí za každou cenu šokovat. Musí být vidět a hlavně slyšet. Páč už vlastně za měsíc necelý vypustí do světa tu novou a dlouho očekávanou desku taneční, tak aby kolem toho bylo takové to pořádné a masivní velké halo. No jinak i na Luci se dostane, anebo třeba i na Roxette. Devadesátky pokračují. Za chvilku.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
5: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
4: Jak jsou ty trampolíny velké?
5: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
4: Jsou trampolíny placené?
5: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
4: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

Typický zvuk 90. What is love? Tohle byl Headway na Hit Radio 90. Pokud jste už taky třeba zvědaví na tu novou desku Lucie, nazvanou Radost, tak stále jí pánové dokončují, byť tedy měla vyjít teď někdy na jaře, ale ještě ji nemají hotovou. Zrovna tuším snad teď někdy dokončují píseň, kterou jim složil ještě Oscar Petr, než před pár dny bohužel tedy odešel tam nahoru. Takže si zatím musíte vystačit s těma dvěma novinkama, co už hrajou rádia. No a nebo si právě teď u nás na 90. dejte klasiku ještě s Davidem Kollerem za mikrofonem a vlastně i za bicíma. Teď a tady na Hit Radio 90. Takže tum tu dum a troubit na trumpety, to by se nám líbilo.

0: 7 sekund, co trvaly skoro 4 minuty. Yusundur a Nenek Sherim byli na Hitrádiu 90, kde stále jsme na čekačce, my všichni stále čekáme společně, až se mi tady v playlistu objeví, až tady bliknou Manic Street Preachers. A výherní song If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, vážení. Notoricky známá písnička, která vás může dostat aspoň na jeden den, na sobotu 20. června, na jinak nabitý festival Metronom v pražských Letňanech na letišti, kde právě v ten den, tedy v sobotu večer, zaspívají nejenom Menice, ale třeba ještě Nick Cave. Tak tohle je výherní song, který by měl zaznít během hodiny, možná hodiny a půl, co já vím, stačí jenom poslouchat a jakmile bude v éteru, tak si zavolat o lístky na číslo 720 868 636.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
1: Devadesátky jsou zpátky. My friend!

0: Kurt Cobain a jeho Nirvana právě teď na Hit Radio 90. Za chvilku pravý poledne budu pro vás mít i Bon Jovi, Celine Dion. A kdo ví, možná budou nakonec i Manic Street Preachers. Tak dávejte velkýho majzla. Za chvilku i čerstvý přehled zpráv společně s Luckou a teď aktuální doprava a pokračuje Kuba.
1: Na pražském okruhu na 61. kilometru směrem na Štěrboholy za sjezdem z dálnice D11 se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením v koloně. V Praze v Bubenečském tunelu směrem na Troju dejte pozor na porouchanou dodávku v pravém pruhu. Počítejte se zdržením v koloně od sjezdu na Dejvice. A na trase z Vysoké na Krnov za Třemešnou počítejte s omezením kvůli opravě propustku po nehodě.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: A čelovky vaření a papání?
4: Máme.
3: A batůžek malý a velký?
4: Máme.
3: A co boty a botičky do každého počasí?
4: Jasně, že máme.
5: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. 5. a 6. června v Praze ve Žlutých lázních. Těšíme se na vás.
13: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou zahájili dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Hlavu státu čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo debata ze studenty a také návštěva Zlínského filmového festivalu. K platnosti a závaznosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% všech oprávněných voličů. Na včerejším jednání se na tom dohodla vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Návrh teď půjde do legislativního procesu. Příprava cyklostezky Praha-Kladno pokračuje, kraj ji rozdělí na etapy. Povede po nevyužitých úsecích železnice, kterou za několik let nahradí nová trať. Aktuálně pokračuje projednávání projektové dokumentace. Výstava Výlety s překvapením připomíná ode dneška 10 let od úmrtí českého výtvarníka Adolfa Borna. V pražské galerii KMOH uvidíme 50 grafických listů, které Born vytvořil technikou litografie a leptu. Jeho grafiky mají nečekané pointy.
2: No, venku už se nám začínají pomalu honit mraky a bude jich postupně přibývat. K večeru má na jihozápadě pršet. Teploty dneska do 26 stupňů. Zítra potom spadnou o 6-7 stupňů dolů a bude i zataženo. No a pršet bude vlastně po celém území. Od Aše až někam po Ostravu.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Čerstvá osmdesátnice, co vypadá tak o 20 míň, možná o 25, a co má stále síly na rozdávání, že by možná i mladý pubertěčky mohli tak trošku i vidět. Takže paní Cher by tady byla na startu, další hodiny u nás na 90. Je tady pravý poledne, tak mějte hezký poledne a dobrou chuť.
0: Michal Klaj, Hit Radio 90.

0: Pokud jsem správně počítal, tak 9 nebo 10 vyprodaných Madison Square Garden v New Yorku teď čeká kapelu Bon Jovi. Jo, konečně se hlasivky Johna Bon Joviho uzdravily a tak zase může ukázat, jak umí řvát do mikrofonu jako za mladá. Ještě teda může měsíc plus minus zkoušet a trénovat, Vincentka by se možná hodila a syrový žloutky a snad to nakonec hrdlo vydrží, držím palce. No vy byste měli taky držet minimálně vlnu, Hit Radio 90, radím velmi dobře a dejte si pozor v našem vysílání na Manic Street Preachers. Jo a nezapomeňte i na číslo, kam máte když tak potom volat, až ji uslyšíte, tedy 720 868 636. Domluveno.
1: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Půjdeme na Sněžku?
4: Já chci hlavně na kolo.
5: A co ta herní krajina?
3: Jo, a taky chceme na Bobovku.
4: Babavku, babavku, babavku.
5: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
9: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
10: Go, go, go, gorila.
11: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
12: V hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete s
14: tisknu levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: No tak jste se konečně dočkali, dneska to ani až tak dlouho netrvalo, Manic Street Preachers právě dohrávají u nás na Hit Radio 90. No a to byl signál, abyste volali a někdo se opravdu překvapivě skutečně dovolal. A ten někdo se jmenuje Veronika, kterou bych teď chtěl rád pozdravit. Tak Veroniko, hezké odpoledne, dobrý den.
1: Zdravím, zdravím.
0: No a Veronika poznala Manic Street Preachers a nic víc k tomu vlastně ani nebylo zapotřebí. Stačilo se pouze a jenom dovolat k nám do 90. No a Veroniko, teď mám pro vás jednu skvělou zprávu. Máte u nás dva lísky na Metronom Festival za necelé tři týdny v pražských Letňanech. Je to na sobotu, kdy tam zahrají právě Menici, mimochodem i Nick Cave, takže to bude hodně nabitej line-up a skvělá, skvělá show. Takže předpokládám, že asi bude nějaké výběrové řízení, kdo půjde s váma, že jo?
1: No, určitě, ale předpokládám, že ho asi vyhraje maminka, která miluje Nicka Cavea a Manic Street Preachers, takže to bude skvělý. Moc se na to těším.
0: Veroniko, vyříďte své mamince, že má velmi, ale skutečně opravdu velmi dobrý vkus. Jako to musím jako potvrdit a potrhnout. My jsme tady na Hit Radio 90, hrajeme tedy jenom hity z 90. let. Jaký je, Veroniko, váš ten nějaký jako stěžejní srdcový hit právě z 90. dekády?
1: No, vzhledem k tomu, že já jsem se narodila v roce 96, tak jsou to většinou ty, které jsou až z té druhé půlky, anebo přelom milénia, ale tak je to, můžou to být právě Manic Street Preachers.
0: Taky, tak jo, tak vy jste se dovolala ostatně, tak jako nic víc k tomu asi jako asi nemusíme už dodávat. Tak díky za zavolání, Veroniko, já doufám, že si to s maminkou užijete, pozdravujte jí a vlastně díky, že posloucháte a ladíte 90. nejlepší v českém éteru. Mějte se hezky a přeju vám hezký úterý.
1: Já taky děkuju, naschle.
0: Tak to byla Veronika, naše dnešní výherkyně, gratulace velká a já už jenom dodávám, že taky zítra byste si měli dát majzla přímo tady on air v našem vysílání, protože taky zítra budeme rozdávat tady na Hit Radio 90. A jinak možná se třeba někdo z vás stydíte mluvit do éteru, tak vyzkoušejte štěstí třeba i na našem Facebooku anebo Instagramu. I tam totiž budeme soutěžit právě o lísky na Metronom a ten už se teda kvapem blíží.
2: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku.

Blondětá Maria na 90. Blondětá tedy minimálně díky tomu, že je od skupiny Blondý, nebo byla od skupiny Blondý. Dua Lipa, ta sice není blondětá, to je pravda, ale vdaná paní, teď jsou toho plní ty internety, že se vdala za hereckého fešáka Kaluma Turnera a že teď o víkendu bude v Itálii takzvaně party u lípy. Prý se tam má ukázat dokonce Elton John anebo Donatella Versace a to zas bude v Alejích. Udělám radši tři tečky, znáte to. Cranberries si dejte dneska k obědu, brusinky jsou mimochodem dobrý.

0: k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
6: Devadesátky.

0: Tak zatímco dneska má být docela hezky, až k večeru se to má mračit, hlavně na jihozápadě, kde bude i pršet, tak zítra bude pršet už po celém území Česka. Deštníky ty rozhodně nezapomeňte doma. No a 15 až 20 to budou zítřejší maxima. Ty dnešní ještě rozhodně nad 20, spíš kolem 25.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: No a k víni mají své vlastní růžové víno, to je novinka. Kdybyste chtěli ochutnat, tak Queen Côte de Provence Rosé, tak se to jmenuje. No a můžete si pro mě za mě připít třeba na počest Freddieho Mercuryho, který by na podzim, teď na podzim oslavil kulatou 80. No a teď vám zároveň zaspívá i tady u nás na 90. A to minutku a kousek před 1 hodinou odpolední.
1: Michal Klaj, Hit Radio 90.

0: Co měla, to dala. Tak to je hláška ze Slunce Seno, pochopitelně, a platí to tedy i pro nás. Pro dnešek jsme rozdali, co jsme měli. Myslím tedy lístky na Metronom, pochopitelně. Ale rozhodně není všem dům konec. Můžete se totiž zapojit na našich sockách, tedy Facebook, Instagram, Hit Radio 90, anebo zítra opět tady přímo ve vysílání On Air. Stačí si jenom chytnout výherní song. No a ten se dozvíte během zítřejšího rána anebo dopoledne. Rádi vám děláme radost, jsme Hit Radio 90, to určitě. No a Eros, ten by mohl udělat radost z příchutí třeba pizzy Quattro Formaggi. A to už za pár okamžiků. Tak fajn odpoledne.
1: To nejlepší z 90 najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
5: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

A shodou okolností i Pet Shop Boys se nechali inspirovat Itálií, když dávali kdysi dávno dokupy svůj hit Pani Nero. Ten název, abyste rozuměli, je totiž odvozen od italské zlaté mládeže, která se jeden čas scházela v milánské kavárně Al Panino a dávali si takový ty klasický paníny, co známe už i my tady dneska, ve značkových hadrech, kam přijeli ve značkovém bouráku, nechali ho pochopitelně stát klasicky na zákazu zastavení a čím větší měli nápis Armani, tak tím větší to byly Pani Nero. To jenom, abyste rozuměli. Mám pocit, že tohle bohužel přetrvalo i po těch 35, možná 40 letech. Ostatně jako třeba kokosy na sněhu.

0: Robbie Williams, to je docela vtipný člověk, to musím uznat, i když docela dost hodně. Teď si nedávno pořídil domů dvě nové kočičky z útulku a hodně vtipný jména jim teda vymyslel. Elvis a Priscilla, jakože král rock'n'rollu a jeho manželka, aby to prostě doma měli rock'n'rollový a takzvaně kompletní. No mňaucta už vám posílám teď akorát na rozloučenou, takže Michal vám přeje krásný úterý, přidávám Inexes anebo Ariem, no a taky Ivoše ve dvě. Tady na Hit Radio 90. Mějte se.
1: Hit paráda Eurochart se vrací každou středu a neděli na Hit Radio 90.

0: akce, žádný korporát. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kastén.cz.
1: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: 90 jsou zpátky.

0: Just a Little Crush zpívala Jennifer Page a okouzlila tím koncem 90. celý svět i mě, který se do ní tak trošku zamiloval, přesně jako ona zpívala v té písni, která vlastně přesně za týden oslaví 28 let. Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi, přeji vám krásné úterý, no a jestli jste s Hitrádiem 90 na cestách, tak tady jsou informace od Kuby.
1: Na trase mezi Táborem a Veselým nad Lužnicí na úrovni Řípce došlo ke střetu osobního auta s motorkou. K nehodě vyjížděly záchranné složky. Opatrnost to chce stále na dálnici D5 na 23. kilometru ve směru na Prahu bourala 4 auta. Na Pražském okruhu na sjezdu na Barrandov na 16. kilometru ve směru na letiště stojí v připojovacím pruhu 2 odstavené kamiony. Dejte pozor. A na Blanensku mezi Žďárem a Rájcem Jestřebím bouralo osobní auto s kamionem. Provoz je tam omezený. Tak opatrně.
2: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve Under Armour makes you
3: better. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisknu levně.cz.
10: Náplně hned.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Máme většinou oblačno, na horách se ojedinile vyskytují přehánky, později večer se tak stane i v jeho západní polovině Čech, kde se může jednat i o déšť nebo i bouřky, nejvyšší denní teploty 21 až 26. No a co ve středu? Bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo s přehánkami, ojedinile i s bouřkami, večer pak v Čechách srážky postupně ustanou a částečně ubude i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní 15 až 19 jenom, i když teda na severovýchodě můžeme čekat až 22 stupňů Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Připravujeme pro vás novou vypalovačku. Další díl toho našeho podcastu o fenoménech 90. let. No a jestli chcete už teď vědět, o čem, nebo respektive o kom bude, tak napoví hned ten první hit ode mě.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Sice řekl, že při příležitosti slavnostního uvedení do rock'n'rollové síně slávy v listopadu nezahraje, ale prý se cítí natolik dobře, že zvažuje vystupování v budoucnu a že už má taky nápady na nové písničky, akorát se teda ještě nedokopal k tomu, aby se do té práce na nich pustil víc. I Phil Collins prokrastinuje, no. Tak ještě, že nám občas zaspívá na Hit Rádiu 90, teď nabídl hit Another Day in Paradise a za chvíli je kapela Lucie. Go,
1: go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
4: CZ. Náplně hned.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Předpokládám, že si pamatujete svůj první velký koncert v životě. Pro někoho to byly Stoni nebo Pink Floydi na Strahově, pro jiné třeba Michael na Letný a pro další například Metallica v Brně za Lužánkami. No a pro mě Tina Turner na Bohemce 22. srpna 1996. Zpívala tam i tu píseň Missing You, kterou jsme si od ní zahráli před chvílí na Hit Radio 90. No a teď už je před námi parta, která u nás nikdy nekoncertovala. Koukal jsem radši ještě na internet a opravdu ne. Tady jsou Madison Avenue a Don't Call Me Baby na Hit Radio 90.

0: Tohle byl na Hit Rádiu 90 hit z legendárního alba Ten kapely Pearl Jam Live. Blíží se dnešní 3 ve 3, tři hity, které něco spojuje, no a dneska budou z jednoho veleúspěšného 90kového soundtracku. Předtím ale třeba George Michael nebo CJ Lewis na Hit Rádiu 90.
1: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Devadesátky jsou

0: Výborná věc, kapele Verve, Lucky Man, zakončila další hodinu na Hitrádiu 90, za chvíli už 3 ve 3.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na pražském okruhu na sjezdu na Barrandov na 16. kilometru ve směru na letiště stojí v připojovacím pruhu dva odstavené kamiony. Kolona se tvoří už od sjezdu na Lochkov. Téměř 40 minut se zdržíte na dálnici D1, a to mezi 210. a 196. kilometrem na trase z Vyškova do Brna. Důvodem je silný provoz. A komplikace čekejte i na dálnici D5 na trase z Plzně do Prahy. Na 23. kilometru došetřuje policie dopravní nehodu 4 osobních aut. Blokovaný je tam levý jízdní pruh. Zdržíte se asi 10 minut. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: A čelovky vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor. Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Jak bude ve středu zataženo až oblačno, na většině území Česka déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, večer pak v Čechách srážky postupně ustanou a částečně ubude i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní 15 až 19, na severovýchodě až 22.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Včera to bylo 27 let od vydání jednoho z nejúspěšnějších 90kových soundtracků. Ale protože byl Den dětí, dali jsme jim přednost a k té parodii na bondovky nazvané Austin Powers, Špion, který mě vojel, se dostáváme dneska. Spice Camel B na ní přispěla coverem jedné výborné písně z 80. Lenny Kravitz předělal jednu 70. No a královna popu přispěla původní písničkou, která se stala největším hitem z toho alba. A dnešní 3 ve 3 odstartuje.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Dávka písně, která byla hitem kapely Cameo v předchozí dekádě, potom ji v 94. s velkým úspěchem předělala kapela Gun a my jsme si ji zahráli od Melanie G, což je vlastně spajska Melanie B, tenkrát provdaná za tanečníka Jimmyho Gozara. Její Word Up v produkci Timbalanda byl třetí single z vele úspěšného soundtracku Austin Powers The Spy Who Shagged Me, ze kterého jako ten druhý vyšel jiný cover. American Woman původně od The Guess Who přespíval jedinečný Lenny Kravitz a dostal za to Grammy. No a Grammy dostala i Madonna za Beautiful Stranger, největší hit z toho soundtracku, který jsme si dneska připomněli na Hit Rádiu 90. Zítra budou 3 ve 3 Eurochartové.
1: 3 ve 3 na Hit Rádiu 90.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s
12: tisku levně CZ.
13: Náplně hned.
1: Devadesátky.

Na Hitrádiu 90 další úžasná spolupráce od Johna s textařem Bernie Taupinem, píseň The One ze stejnojmenného alba z roku 1992. Vždycky to bylo tak, že Bernie Taupin nejprve napsal text a pak na to Elton John tvořil hudbu. Ale jak poslední dobou moc nevidí, tak se Elton přiznal, že úplně otočil ten tvůrčí proces, že nejprve skládá hudbu a je mu jedno, jaký bude text. Jestli to potom Bernie Taupin doplní nebo ne. Tak brzy se dočkáme nového alba Eltona Johna, které vznikalo tímto způsobem, ale teď už jsou tady Stouni. Mimochodem mají taky venku nový hity. Ten je ale starší, z 90. let.

0: Bavili jsme se tady o autorském partnerství Eltona Johna s Bernie Taupinem, no a z písní, která právě doznívá, I'll Stand By You, pomáhala další taková dvojka hitmakerů, pánové Billy Steinberg a Tom Kelly, kteří mají na kontě třeba i Like a Virgin od Madony, True Colors od Cyndi Lauper a nebo Eternal Flame od Bangles. Chrissy Hynde Pretenders se tak trošku styděla, když dostala od nahrávací společnosti za úkol právě vytvořit nějakou hitovou písničku, ale když Noel Gallagher z Oasis řekl, že by si přál, aby I'll Stand By You napsal a vydal on, tak se vlastně trošku uklidnila. Za chvíli už 10 000 maniaků. Because the Night na Hitrádio 90.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 000 korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90, vzpomínka na Freddieho, Queenie, These Are The Days Of Our Lives, 7 minut před 16. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá na silnicích a na dálnicích. Více Lucie.
1: Kvůli nehodě osobního auta s kamionem je aktuálně neprůjezdný Pražský okruh na trase od dálnice D1 k Ruzyni na 77. kilometru. Pozor si dejte i na dálnici D1 ve směru do Prahy. U Větrného Jeníkova na 3,5. kilometru překáží v pravém jízdním pruhu nehoda dvou kamionů. V koloně od 2. kilometru se zdržíte asi 10 minut. A téměř 20 minut se zdržíte na dálnici D1 mezi 213. a 196. kilometrem na trase z Vyškova do Brna. Důvodem je silný provoz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
6: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé 5. a 6. června v Praze ve Žlutých Lázních. Těšíme se na vás.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Ve středu by mělo být zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Večer pak budou srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat v Čechách. Nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní jenom mezi 15 a 19, možná teda až 22 stupni na severovýchodě.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Předpověď na středu známe, no ale teď si ještě užíváme úterý, že jo? No tak už máte všechny povinnosti za sebou dneska? A nebo ještě musíte něco dělat, pracovat? Pro všechny případy je tu tedy naše Hit Radio 90, hrající non-stop ty největší hity té dekády. A mezi ně rozhodně patří ten následující.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: sobotu, co byla 30. května, by Marie Fredriksson z Roxette bylo 68. Bohužel jsme ale o ní přišli v prosinci 2019. Teď nám s kolegou Perem na Hitrádiu 90 zaspívala o červnovém odpoledni, když už je to druhé letošní. No a za chvíli si dáme taky první signální. A předtím I love your smile.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
7: Senkor. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: To by byla paráda, kdybychom pro vás měli vstupenky na Céline Dion v Paříži, co? No a takových lidí moc není. Mimochodem včera bylo oznámeno, že pro velký zájem přibývá dalších 10 koncertů pro těch 9 milionů zaregistrovaných, kterým to na ty letošní termín nevyšlo, tak ještě v příštím roce to půjde. Takže vám držím palce, jestli jste mezi těmi 9 miliony. Ale taky připomínám, že pro vás v tomto týdnu nějaké vstupenky máme, a to na pražský Metronom Festival, na který přijedou i Sting, Manic Street Preachers a Nick Cave. Po písních Stinga a Maniku se už na Hitrádu 90 vyhrávalo, tak asi dokážete odhadnout, od koho bude ta zítřejší výherní píseň. No, musíte zítra dávat pozor na Nicka Cavea, někdy odpoledne. Tak mějte uložené telefonní číslo sem k nám do studia 720-868-636 a jestli si nevěříte v tom telefonování a máte spíš radši sociální sítě, tak hrajeme i na Facebooku o vstupenky na Metronom Festival. A teď taky hrajeme Lou Begu, Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: No, byl v tom poznat a ten hodně rozpoznatelný rukopis Jedinečného prince, který Martice tuhletu píseň věnoval tolik. Love Day Will Be Done na Hit Radio 90. Za chvíli Jeňa.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.

0: parta Course právě teď nabídla svůj vlastně první velký hit. What Can I Do? 16.53 na Hit Rádiu 90. Dvě Lucie mají pro nás aktuální informace. Vytvarová dopravu a Daňková přehled zpráv. Tak jdeme na to.
1: Kvůli došetřování nehody osobního auta s kamionem je aktuálně stále omezen pražský okruh na trase od dálnice D1 k Ruzyni na 77. kilometru. Průjezdný je pouze levý pruh. Sjezd z dálnice je ucpaný a stejně tak i souběžná silnice číslo 101. A nesouvislé kolony se tvoří i na dálnici D1 z Prahy do Brna od stého 78. kilometru. Zdržení pro osobní auta je téměř 25 minut. V opačném směru od Vyškova popojíždí auta 15 minut mezi 210. a 196. kilometrem.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo! A taky chceme na Bobovku.
3: Babavku, babavku, babavku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
11: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Ministerstvo zahraničí před letní sezonou upravuje cestovatelský systém DROST. Doplňuje nové funkce. Systém by mohl po plánovaných změnách usnadnit českým turistům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně je v izolaci český voják. Vrátil se z mise v Kongu, kde mohl přijít do kontaktu s ebolou. Příznaky nemá. Do Česka dorazil 2 dny po americkém lékaři, který je v izolaci na Pražské Bulovce. Ve Žďáru nad Sázavou by mohla stát rychlobruslařská hala. Se zástupci města o tom jednal premiér Andrej Babiš. Na jeho návštěvu upozornil server iDnes.cz. Město chce se státem o výstavbě uzavřít memorandum. Zastupitelé ho budou schvalovat 11. června. Za výrazné překročení rychlosti si na Slovensku připlatíme, pokud naše rychlost bude o alespoň 1,50 km v hodině vyšší, než je povoleno. Zaplatíme 500 až 1000 eur, tedy zhruba 12 až 24 tisíc korun. Zákon musí ještě podepsat slovenský prezident.
2: A já ty naše dvě Lucie ještě doplním o předpověď počasí. Ve středu by mělo být zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se může objevit i bouřka. Večer pak ale v Čechách srážky postupně ustanou a částečně ubude i ta oblačnost. Nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní 15 až 19, i když teda na severovýchodě může být až 22.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: A teď už je před námi hit, který by se možná ještě víc hodil do toho našeho playlistu včera, na Den dětí. Ale je to tak velká pecka, že si ji na Hit Radio 90 můžeme zahrát i dneska. Children,
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 91 český skvost, Mňága až Džorp, myslel jsem si, že je to láska. 13 minut po 17. Mimochodem z Valmezu je nejenom kapela Mňága až Džorp, ale třeba i náš tenista Tomáš Berdych. Ale dneska večer čeká čtvrtfinále na Roland Garros. Jiného našeho bojovníka na kurtu, Jakuba Menšíka. Tak mu budeme držet palce, postoupí do semifinále.
1: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
2: Amadeus.
1: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín
4: Ninja Park!
3: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
3: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
4: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
7: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginarium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé 5. a 6. června v Praze ve Žlutých lázních. Těšíme se na vás.

Hit Radio 90, tři mušketýři, Bryan Adams, Rod Stewart a Sting, All for Love. Tohle ještě nebyl náš dnešní filmový hit v půl šesté. Ten zazní až za chvíli a bude z jedné animované Disneyovky, ale preferujete-li spíše české pohádky. Tak na domácích nosičích je od minulého týdne k sehnání Princezna stokrát jinak. Film, který kdyby běžel na Štědrý večer, tak by možná tolik lidí neremcalo. Je to slušný kousek. A ještě navíc jsou na Blu-ray i DVDčku taky nějaký bonusy, takže přidaná hodnota oproti streamům. A na tom Blu-ray i lepší obraz a zvuk. No a skvělý zvuk teď na Hitradio 90 nabídnou Mike and the Mechanics. All I Need is a Miracle.

0: 10 let od vydání soundtracku k Disneyovce Mulan a tohle ho nejvíc prodávalo Reflection v podání Christiny Aguilery, její úplně první single. To byl náš dnešní filmový hit v 5:30 na Hit Radio 90. No a teď už aktuální info od Lucie.
1: Kvůli došetřování nehody osobního auta s kamionem je aktuálně stále omezen Pražský okruh na trase od dálnice D1 k Ruzyni na 77. kilometru. Zdržíte se v koloně asi 30 minut. Na Praze 9 v Poděbradské ulici u křižovatky s Hloubětínskou směrem na Černý most bourala dvě osobní auta. Blokovaný je tam pravý pruh, počítejte se zdržením. A nesouvislé kolony se tvoří na dálnici D1 z Prahy do Brna od stého 77. kilometru až po stý 96. Zdržení pro osobní auta je téměř 25 minut. Nákladní auta musí počítat s více než hodinovým zdržením.
2: A čelovky vaření a papání?
3: Máme.
2: A batůžek malý a velký?
3: Máme.
2: A co boty a botičky do každého počasí?
3: Jasně, že máme.
4: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku.
8: Mámě auto.
9: I tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma.
11: I moje hračky.
12: Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
16: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Devadesátky, nejlepší hudební dekáda.

0: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hit Radio 90.

0: Hitrádio 90. Hitrádio 90.
1: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
3: CZ.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
7: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
2: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
1: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké. Včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Rádio 90. Hit Rádio 90.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Rádio 90. 90. Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus akrobacie, hudba a divadlo, protože aréna je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.

Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tiskru Levně.cz.
4: Náplně hned.
5: Devadesátky. Nejlepší.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: The real, the street life drama.

0: ratata, trička, ratata, rarara, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisku.cz. Náplně hned.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.